0: 3 stupňov na severe, 14 až 18. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer želá Barbora Halúšková.
1: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: find you. Rádio Košice.
1: Mesíc je jak zlatá bula sicilská, stvrdzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.